takových nic odnosit. O nemluv, o takových nic odnosit. A pověz, pověz, jak sloužil věčným lidem.

Atel proponil sem školu, ale k učitelu bol, ne měl jsem nadání k učení.

0: capitoli. Much, vidi casi e pecli vo formo.
1: Na modrem nebis laté slunce plane své láse k vorsku všemu od věku. Přemocnou vůní zesílená kane v klidu květin rosa od věku. Z květin vůně opojná, co věčný a tichý dík víš, stoupá od věku. Pod korou skal a půdy oheň věčný strahuje se od věku. Ostrmé předy vlny moře se tříští v trpělivé zkáze od věku. Z lidských srdcí rudá krev se blíští tiše od věku.

Ach, nicht so an den Nessnes mit der Liposit, bis mit Schnipset und mit Schniem Sadikem. Životum jako světum hrozí píš neblahý osud zánikem. Pramorské stěny věkovité kmeny vše poznamenáno jest zánikem. A stejně pohled nejkrásnější ženy jest slibný životem i zánikem. Však duše, která vysokojsty vzlétla, nedej zastrašiti se zánikem. Neb existují věčnosti a světla a jistá jsou před tvorbou a...

0: letu skrčen jeden, zdá se, že ještě živ.
1: Možná, že jsem utrpený jaký vytrný úraz. Nebo byl jsem snad obráčen.
0: Pleklo tvůj zakrvavé